0: tuhle kilometry jdeme 10 km přes Ostrov, šup tak si mohli můžit na věr karavanku do naší nezměšší Mauritania, vyžívá vám vešli gejzí, rádi a kevu ahli.
1: Liga Portugal.
2: RTP Antena 1.
1: A caminho da palavra do dia, antes da hora certa, para já, The Smiths.